0: Neskúšajte to doma. Chutí z uši.
1: Máme zde.
2: Chutí z uši.
1: Dobré ráno, som.
0: Ale pochrúbka trošku si môžete.

0: Dobré ránočko vám želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 9 hodín 16 minút. Hlásia sa donovali, hlási sa nový Ride Park, ktorý tu je pripravený a ktorý bude mať svoju veľkú premiéru už zajtra.
0: Bolo by veľmi smutné, keby sme my boli jediní tí, ktorí budú o tom hovoriť. A práve preto v rámci tohto víkendu je sústredených veľmi veľa zaujímavých ľudí a veľkých mien. A jedno máme štúdiu Fanrádia.
1: Jedno obrovské meno máme teraz na štúdiu Fanrádia. Je to Tomáš Zejda, český profesionálny MTB jazdec a cestovateľ, známy zo svetových súťaží, exhibícia, projektov na bicykli a absolútna hviezda. Vítaj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Moc krát ďakujem za přivítání, moc krát ďakujem za pozvání a musím říct, že jsem hrozně moc rád, že jsme tady, protože si myslím, že zítra to bude legendární a bude to velký.
1: A už teraz sa tešíme, ale o tebe potrebujeme povedať aspoň pár informácií. Začneme tou, že si prvý člověk, ktorý zišiel Kilimandžáro na bajku.
2: Byli jsme na Kilimandžáru, vlastně vyšli jsme nahoru a pak jsme ho sjeli na kole. Bylo tam pár ještě dalších lidí, kteří tohle to zkoušeli, ale pak dva roky na to jsme se vydali na Merapík v Nepálu, což byla hora přes 6000.
1: Je to
2: a kopec, tam jsme byli první a zároveň ještě furt poslední, takže uvidíme, jestli někdo najde odvahu a bude stejný blázen jako my.
1: Čiže to je ještě aktuálné.
2: To Merapík je určitě aktuální, to se stalo teďka 3 roky zpátky a samozřejmě, když jsme se tam chystali, tak nám všichni řekli, že jsme se úplně zbláznili.
1: No,
2: a když jsme se vrátili, tak nám řekli, že jsme se opravdu zbláznili.
1: Počúvaj, ale ta hranica stále posúva. Myslím, že sa niekto niekedy pokusí zliezť 8000-ku nejakú? Lebo sú také, ktoré teoreticky by bolo možné zjazdiť.
2: 8000-ku sme řešili, ale ta je asi nereálný, skrz to, že to už sú to opravdu technické hory, musí se tam slaňovat, jsou tam velký díry, ale...
1: Tak, vidíš, jsou zlyžované, viacere jsou, aj Everest je zlyžovaný.
2: Člověk nikdy neříkej nikdy, Kavulka. Ale 7000 je rozhodně na cestě a uvidíme, okay. Kdo to urve první.
1: Okay, nebudeme prozrazovat, kde je, OK?
2: Nebudeme prozrazovat, kdo na to má spadeno.
0: A já mám taky pocit, že asi ho máme tu studiu.
2: Uvidíme.
0: Tome, já mám jednu otázku. Vy, keď jazdíte a zjazdujete takéto Kilimandžáro a 7000 a tak ďalej, vy máte, akože prezúvate, že sezónu, že zimné pneu?
2: Bylo to docela zajímavý, protože většinou všechny tyhle ty akce jsou hrozně velký otazník, vlastně víceméně moc nevíme, do čeho jdeme, snažíme se to jako dost odhadovat. Zároveň jsme zjistili s mým kámošem Ondrou, s kterým tyhle ty expedice podnikám, že nemá smysl moc plánovat, protože většinou to vůbec nesedí.
1: Vždy to je plán B.
2: Je to spíš jakoby C-čko, D-čko a do toho ještě loterie do poslední chvíle, takže i vlastně na tom daném místě si něco myslíme a vlastně každou hodinu, minutu se to mění.
1: Pocit tu s Donovalou?
2: A perfektní, vyšlo nám počasí, co jsem slyšel, zatím jenom chvála, hrozně se na to těším.
1: Ano, ty si ještě nesiahol na to, ale siahneš si.
2: Už mě srbí ruce, minulý víkend jsem byl ve Francii, v nejlepším bikeparku ve Francii, teďka jsem tady, hrozně se na to těším, takže budu určitě se to snažit ten feedback dát co nejlepší, ale myslím si, že jdeme dost na jistotu, tak. Protože znám spoustu lidí, kteří to tady stavěli, kteří se na tom podíleli.
1: Je to kanadská firma designová, jméno nemusíme hovorit, ale je to špičková firma vo světě?
2: Jasně, jdeme na jistotu. Tady
1: prostě... A stavali to vlastně fyzické chalani zo Zeldenu, čiže...
0: Akože môžeme po česky, Zeldeňáci to stavili.
2: Sú to Zeldeňáci, presne tak. Jdeme na istotu a tíhle tí borci nestaví první bike park, mají s tým skúsenosti dlouhý roky, nebál bych se zjít špička na trhu, takže ja si myslím, že jdeme na istotu a ja sa hrozně moc teším.
1: Zajtra tvoja exhibícia?
2: Máme tady ještě do toho Horse Feathers show na airbagu freestyleovou, takže na to se taky těším. Máme opravdu nabitý program. Až jsem si skoro říkal, jestli to všechno stihneme, ale věřím, že stihneme.
0: Určitě ano, my jsme tak si všimali, jako přichází ta komunita, ako sa zdravíte. To znamená, že komunita o tom všetkom vie.
1: Je to silné, no.
0: Je to výnimočná vec otvárať takýto park plus takéto mená, ako je napríklad tvoje, plus ľudia, ktorí sú kryjú okolo. To je tiež zážitok. Čo by bolo možno zaujímavé pre ľudí, ako som ja neznaboch. Preto som sa pýtal na menenie pneumatik ako na aute zimné letné, že nemám šajnu ani čo je MTB, lebo to je podľa mňa Martin Špezetka. že fakt pre tých nepoboskaných tvojim športom a tvojou komunitou.
2: Celkově cyklistika, skvělý sport, prostě lidi jsou v přírodě, je vždycky na výběr, může jezdit moje dítě na odrážedle, amatér, hobík, profík. Vyloženě tady je to namotaný, jsou tady pump tracky, asfaltové, hlíněné, jsou tady traily různých obtížností, opravdu tady si najde každý to svý. Není to o tom úplně na začátku být šílený, chce to opravdu pomaličku, s respektem hlavně, lidi to dost přehání na začátek, opravdu chce to čas, ale jak říkám, když ten čas tomu obětujete, tak opravdu ten pocit té jízdy potom je nezaměnitelný a je to skvělý, protože ten adrenalin a ten extrém k tomu patří.
1: Takže nehrotit.
2: Bohužel i ty páry k tomu patří, ale já si říkám vždycky, občas je potřeba jednou za čas spadnout, aby si člověk uvědomil, že ten sport bolí. ale stojí to za to i přesto.
1: Takže aj tí, ktorí sú, kto je absolútny cyklistický pánic, má tu šancu si na to siahnuť, hej? Tak,
2: určite.
1: Bezpečným spôsobom.
2: Určite, jo, samozrejme, jak říkám, helma, naprostej základ, vhodný kolo, kdo neví, nechte si poradiť. Cyklistika zažívá teďka ohromnej boom, takže těch informací, toho vybavení je nadměrně, takže je z čeho vybírat. Ta móda je důležitá. Hlavně, když to úplně dobře nejezdí, tak je dobrý aspoň dobře vypadat. Na to se teďka soustředím já.
0: Tome, počuva, ještě my tu máme člověka, který je, že čo si myslíš o cestiákoch, o cestných cyklistoch? Čo si holia nohy?
2: I když vidím palce dolů, tak jsem to nechtěl úplně potopit. Ne, je to jedna z disciplín té cyklistiky, ať si každý jezdí, co chce, co ho baví. Já to třeba hrozně cením, protože já miluju sednout si na lanovku. Já jezdím třeba i s e-bikem na lanovce, je to trošku trapný občas, ale nechám se vyvést, užiju si tu jízdu dolů. Teďka jsem samozřejmě jel i nějaký výjezdy v té Francii a takhle. Zároveň mám taky cestějáka. Teďka plánu závody na Grevlu, takže opravdu cyklistika je naširoko.
1: Počúvaj, Tomáš, niekto, kto zišiel bicyklovým z Kilimanjára a z Merapík, jednoducho, aj keby išiel na lanovke s babetou, tak trápiť by nemôže, je to úplne v poriadku.
2: A tak záleží, kto to bude hodnotiť z dálky.
1: Tomáš Zejda, český profík u nás štúdiu Fan Rádia.
0: Tešíme sa, že si tu s nami, že si tu na Donovaloch, že je to taký magnet pre prostredie, ktoré okrem toho, že je lyžiarske, zrazu bude od tohto víkendu definitívne a navždy aj bajkové, takže hurá sláva, že si tu. Ďakujem.
2: Ešte jednou moc krát díky a hrozne sa teším, pretože tých akcií teďka na Slovensku nebylo tolik, takže sa teším, že sa tady začína potkám, uvidím a že to pořádne tady rozjedeme.
1: A dúfam, že o niekoľko rokov povie, že toto je meka európskeho MTB jazdenia.
2: Mám to daleko z Plzni, ale myslím, že sa tady ešte ukážu v průběhu let.
1: Čau, Tomáš Zejda u nás vo Funku.

0: absolútna novinka, priatelia, toto je Mark Dana Country Girl, tak sa to volá, slovenská produkcia, počúvate stále Fan Rádio. Našim hosťom tu na Donovaloch v Riders Parku je skúsený český MTBiker, ktorý má za sebou jazdenie na najväčších svetových podujatiach. Teraz aktuálne komentuje všelijaké bikerské eventy, dokonca spolu komentuje, ale aj sám komentoval na Eurošporte českom nejaké bajkové záležitosti. Jakub Venco v štúdiu Fanrádia. Jakub, ahoj, čau.
1: Ahoj, čau.
0: Servus, no tak počujem, ja som mal pocit, že tu mám nejakého vytrénovaného bikera, vieš, ktorý bude mať problém hovoriť na mikrofón, ale asi pravdepodobne toto ty tak zvládaš úplne v pohode.
1: Ja dúfam, že to zvládneme, že to nebude problém. Uvidíme, aký na mne budeš mít otázky, jestli to bude niečo záľudného.
0: No počujem, podľa toho. Ty patríš medzi jazdcov, ktorí na bicykli teda spájali techniku, odvahu, štýl od veľkých skokov až po kreatívne triky. Tak ma popíš mi, že akou bikerskou evolúciou si prešiel ty, hej? Že mal si BMX-ku, ako sme mali my všetci, keď sme boli
1: Ja som začínal trošku inak, no. Ale ja som začínal na bike trialu, což je taková asi úplne nejtechničtější disciplína horských kol. To znamená prekonávání různých překážek, ať přírodních nebo umělých, takže hodně poskakování na místě, skákání na zadním kole a tak dále. A potom postupně mě začaly zajímat takové ty nastupující disciplíny na přelomu tisíciletí, řekněme, kdy začaly trošku víc ty freestyleové disciplíny, skákání, triky na horských kolech a tak, tak to mě hodně lákalo. A mělo to velký boom v té době, takže jsem se postupně přesunul k tomuhle tomu a potom bych řekl, že největší část mojí kariéry byl právě ve slopestylu, což je vlastně spojení triků, velkých skoků. Slopestyle jako disciplínu lidi můžou znát samozřejmě i ze snowboardingu, lyží a podobně, takže taková podobná disciplína
0: no,
1: tomu.
0: Super, máme tu množstvo zaujímavých bikerských lidí tu, lebo zajtra se tu ten Riders Park otvára na Donovaloch. Čo hovoríš na Donovali? Si tu prvýkrát, alebo už si tu bol párkrát? Čo hovoríš na ten samotný park? Ako to vyzerá? Strašne hľadáme takú pochvalu zo zahraničia, hej, že ty ako Čech povieš, že wow, máte to tu na Donovaloch.
1: Sme zahraničí, jo?
0: Takže áno, opravdu senzační.
1: Tak ja samozrejme znám tú lokalitu tady okolí, ale v Donovalech ako takových som nikdy nebyl. Dorazil som včera odpoledne, takže měli sme i trošku možnosť už si pojezdiť tady traily v bikeparku. Takže líbí se mi to moc, je to samozrejme veľmi kvalitne postavený, tak to musím vypíchnout. Řekl bych, co asi důležitý, že to, co tady momentálne v bikeparku je, tak není něco, co je pro profesionály. Myslím, že ten bikepark je teďka momentálně zaměřený spíš na začátečníky, možná mírně pokročilý. Myslím, určitě děti si tady taky najdou svoje k ježdění. Slyšel jsem, že jsou tady rozhodně plány k nějakým rozvoji, že tady budou i třeba větší věci do budoucna, ale momentálně jsou to takový, řekl bych, jak říkám, věci pro mírně pokročilý, takže je to fajn, myslím, že spousta lidí si tady zajezdí a věřím, že si to snad najde docela velkou skupinu lidí, kterým by se to mohlo líbit.
0: Ano, to je asi důležité povedat, že my se tu nebavíme len o absolutních jakože profíkoch alebo semiprofíkoch, kteří si tu půjdu na Donovali pojazdit a my všetci ostatní amatéry budeme len ich obdivovat, ale naozaj, že prísť sem aj s rodinou, pobajkovať aj s malými deckami, tak je niečo, čo sa tu môžu naučiť. Teba keby sme dali na rentgen, teraz úplne z iného súdka.
1: A sakra.
0: No, keby sme teba dali na rentgen, tak ty by si ako svietil? Máš nejaké kovy v sebe?
1: Nejaký kovy tam sú teďka schovaný, no. Něco tam teďka mám. Pár vecí, ktoré mi zústalo, mám tady klíční kost, tak to je docela dobře vidieť.
0: To je inak asi najčastejší bikerské zranenie.
1: Klasika. Ja som si to nechal teda na relatívne pozdě, nemám to tak dlouho, a teďka takovej poslední větší úraz bylo zápěstí, který jsem si docela rozšrotoval, tak tam mám slušný železářství. No.
0: Na pravej alebo na levej?
1: Na pravý, ale jsem levák teda.
0: A ok, no tak o isté veci je postarané. Teda o písanie napríklad, ale tak. Chvála pánu Bohu, no tak to určite. No super, ale nechceme končiť nejakými zraneniami, lebo aj tie patria k bajkovaniu, veď to je úplne jednoznačné. Ale ja si to tiež pôjdem dnes vyskúšať. Tá lokalita tu na Donovaloch je naozaj báječná. Myslíš si, že do budúcnosti by sme tu mohli hostiť napríklad aj nejaké takže veľké bajkerské podujatie? Je tu na to priestor?
1: Tak ja myslím, že prostor tady na to rozhodne je, že to samozrejme bude tady na vedení a na areálu, kam to budou chtít směřovat. Tak jak jsem to vycítil, tak zatím je to opravdu směřovaný hlavně na ty rodiny, tak aby si to tady užili, ten zážitek z toho ježdění. My tady ze studia koukáme na krásný asfaltový pump track, tak to si myslím, že je třeba super věc i na ty začátky. ale ten prostor, když se tady takhle rozhlížím, tak tady rozhodně je, takže uvidíme, kam se to bude rozšiřovat a bylo by to fajn, kdyby se tady třeba postavilo i něco velkého pro ty profiesce.
0: No jasné, tak uvidíme. Možno raz sem zavítá i studio Eurošportu a ty budeš môcť spolu komentovat. A možno aj ja sa vyšvihnem v tej dobe, že budem môcť s tebou niečo také.
1: Tak na to se budu těšit, tak uvidíme.
0: Jaký si falešný. Nie. Si zlatý. Ďakujeme veľmi pekne. Jakub Venco bol v štúdiu Fanrádia. Skúsený český MTBiker, ktorý zhodnotil tú Riders Park na Donovaloch. Čo dáme? 9 z 10 zatiaľ? Dajme ja? 9. Vieš, že nie
1: myslím,
0: je kam
1: ísť. Myslím, že to je rozumný. Myslím, že to je rozumný. Tak zatiaľ. Díky moc a
0: ďakujeme. Všetko dobré a my pokračujeme. Počúvate stále Fanrádio.

0: Tomu ver, dajte vaše tipy sem.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.